kachy letá. I plávy hlási na mojem bréguní. I još me samo istaro, že